Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.

0: Slovensko, želáme krásnu nedeľu. Niektorí sa trápnym situáciám radšej vyhýbajú, ale on ich vyhľadáva.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Richard Genzer, to je človek, ktorý z chaosu robí zábavu a zo zábavy nezabudnutelný moment, preslavil sa v Teletele a dnes ho milujú fanúšikovia partičky.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Iných viete naladiť do úsmevu? Sám seba, viete? Alebo je to ťažšie?
2: To je stejný ako s dárkama. Ja neumiem moc príjmať dárky, radšej dávam. A takhle to je to samý s tým letím usmievom. Ale pobavím sa. A niekdy sa smiju i s svojim vlastným vtipom. A to bolo teď kont. Ja som potkal, ja tu historiku řeknu, ja som potkal teď Slováky v Praze, ktorý sledujú Let's Dance a pani říkala, ja som z Martina. A ja som říkal, ja som z Viery. A říkala jsem mi, že měl asi těžký porod, když jí rodil otec, ale to nevím, jestli je pro vás přenosný, ale tady je, tak jsem se zasmál a strašně rád se směju svým vtipům, což je divný a vymýšlím takový zvláštní věty, mám strašně rád, jako, že třeba když nemáš cestu, nemůžeš ztratit cíl, takže to je skvělý a tím se řídím a tady ty věci a jako, někdy se pobavím sám sebou, jestli jsem veselý, no asi jsem a to už je, jak jste se ptal, tím, že mě někdo neurazí, tak asi veselý jsem, no, že je mi to jedno, základ. Že je mi to jedno a říkej si, co jedno, chceš.
0: Udržovat si tu hladinku optimismu.
2: Hladinka optimizmu, to bylo hezky řečený. Hladinka optimizmu je důležitá, ano.
0: Vy veríte horoskopom?
2: Já si je čtu a moc jim nevěřím, ale já si je čtu vždycky o den později, jestli to je pravda.
0: No a vychádza?
2: Někdy to vyjde.
0: 50
2: to...
0: na 50,
2: ne? No, jako klasicky, to je jasný. To je jako, když jdete někam k nějaký věštině, řeknete, tak vám řekne, vy máte nějaký zdravotní problém, ne? Já říkám, jasně, mi 60, tvoje době je neměl, že jo? Vždycky si je čtu den potom, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem takový člověk, že nechci vědět, co mě čeká, co bude. Protože buď bych se z toho zhroutil, anebo bych měl klamný očekávání, takže já radši jsem, když nevím, co se bude dít.
0: Ano, najradšej mám také ty horoskopy. No, keď se budete snažit, tak zarobíte.
2: Ano, ano, ano, ano, jasně.
0: A keď nie, a keď poľavíte, tak nepríde úspech.
2: Ano, tak nebude a přijde mi to zvláštní, já tomu moc nevěřím.
0: No, napriek tomu, vy jste v znamení strelec, tak jsem se pozerala, že čo
2: poslední
0: hovorí pre rok
2: 20. prosince.
0: Áno, čo hovorí pre rok 2026 váš horoskop. Takže pred vami je rok, ktorý preverí vašu schopnosť zachovať optimizmus aj vtedy, keď sa okolnosti nevyvíjajú podľa predstav. Je to reálne? Ste optimista aj v zlých časoch?
2: Teď vám říkám, že nechci vedieť, co mne čeká, vy mi to řeknete. Ne,
0: ja to nebolo také konkrétne.
2: Ja viem, že ne, ale optimizmus mám asi a když sa nieco, a nemôže sa všetko dařiť v živote, a teď co, když sa mi nepovede, ako tady v tom živote umieť, tak furt mám ty palačinky, že?
0: Nie je typický tanečník, nie je typický herec, ale presne ten tým osobnosti, ktorý si zapamätáte. Richard Genzer, úprimný, vtipný, s nadhľadom, hovorí aj o veľkých životných rozhodnutiach. Dalila Show už dnes od 16:30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Bladra.

0: krásny odkaz pre nás všetkých. Ži od Buranovského z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény, Richard Genzer, je dôkazom, že nielen ženy majú talent na multitasking, tanečník, herec, komik, improvizátor a hlavne človek, ktorý dokáže rozosmiať aj vtedy, keď nič neplánuje. Naozaj dokáže robiť veľa vecí naraz, ako sa to prisudzuje žena.
2: Ja vám jenom řeknu, že když neumíte nic, musíte dělat hodně věcí.
0: Tak to je. Takže nie je to multitasking.
2: Není, ale musíte se ve všem najít aspoň kousek.
0: A dokážete robiť viac vecí naraz?
2: To jako dokážu, já myslím, že mám ženský mozek, protože doma i luxuju, takže si myslím, že to, že se říká o ženách, že umějí víc věcí, jako dělat, že chlapi to neumějí, že ženský můžou dělat celé věci najednou a já myslím, že to dokážu taky.
0: No, lebo hovorí sa, že muži sú z Marsu, ženy z Venuše, takže je vo vás aj kúsok Venuše.
2: Myslím, že určite, pretože ja už jdu i do podoby, ja už vypadám ako svoje matka, takže si myslím, že mám to tak. No.
0: A rozumiete ženskej duši? Myslíte
2: ja
0: si teda?
2: Ženy, ja milujem ženy.
0: To je jedna vec.
2: A mám rád ženy, tá doba je dneska je iná, že jí otevřete dveře a ona vám vynadá, že si to otevře sama, takže ten svět je trošku jiný. Já jsem vychovaný takhle postavený. Ale takhle, je to těžký někdy s váma, ale myslím, že vám rozumím.
0: Ale ono to platí i naopak.
2: No jasně, no samozřejmě.
0: Samozřejmě, s vámi je to někdy těžké, no, jasně, a těž nemáme pocit, že vám rozumím.
2: Já jsem si říkal, že v příštím životě třeba, že bych chtěl zkusit, jestli to jako vůbec jde, nebo já tomu jako nevěřím moc, ale někdy jsem se takhle se zamyslím, že bych v příštím životě chtěl být žena a pak jsem si uvědomil, že bych jako ženská měla smůlu, že bych asi chodil se mnou. Tak jsem si říkal, že to asi nebude úplně dobrý.
0: Vypočujte si celý rozhovor s Geňom Dalila Show Petri Bernasovskej už o pár minút a potom v rozšírenej verzii aj na našom podcaste.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rado som vás aj počula.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: 10... 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Naši hokejisti majú za sebou víťazný šampionátový víkend. Po včerajšom triumfe nad Normy dnes vyhrali nad Talianmi 4-1 a na konte majú 6 bodov. Slovenské góly si podelili Hrivík, Kmec, Kristián, Pospíšil a Okuliar. Tréner Vladimír Orsák v rozhovore s Matúšom Čunderlíkom netajil po stretnutí spokojnosť.
7: Myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Lepšili sme sa od včerajšieho zápasu. Vyvarovali sme sa chybám, ktoré sme spravili včera, keď sme zbytočne strácali puky a nemanažovali sme ten puk, ako by sme chceli, či už v útočnom pásme alebo stredom pásme. Dnes sme boli ďaleko kompaktnejší. Myslím, že hlavne pri dvoch tretiniach sme si vypracovali dostatok šancí. Veľmi dôležitý bol gól na 2-0 na konci, pretože stále by to bol jeden gól a super bol nevyspytateľný. Takisto gól na 3-0 nám trošku dal pokoj na hokejkách. Aj keď tam boli nejaké chyby, myslím, že sme to zvládli celkom fajn a dneska zaslúžene berieme 3 body.
8: Po tom víkende máme teda na konte 6 bodov, tak to nejako sme si to predstavovali, takže ide sa ďalej v tom nastolenom rytme.
7: Určite áno, my sme sa o tom bavili, že máme mladé mužstvo a tá psychika je veľmi dôležitá. Tých 6 bodov máme dneska absolútne zaslúženie po našom výkone. Ideme zase s pokorou ďalej. Vieme, že tu nie je slabý súper, čakajú nás Slovinci, ktorí porazili Čechov, takže zajtra si oddychneme a ideme ďalej.
8: Pristavme sa pri dvoch menách, pri dvoch mladíkoch, brankár Adam Gajan, takisto obranca Jozef William Kmec, ktorý si otvoril strelecký účet v národnom drese, ako ste hodnotili ich výkon?
7: Ja si myslím, že veľmi pozitívne. Gajo sa dozvedel ráno, že ide chytať, keďže sa mu mal nejaké zdravotné problémy a myslím, že sa toho zhostil veľmi dobre. Takisto Vilo ukazuje, že môže byť prínosom nielen v defenzíve, má aj ofenzívne chuťky, chceme, aby tí obrancovia podporovali útok a bol tam, kde mal byť, dosledoval si puk, dal gól, za čo sme radi, ale samozrejme je to v prvom rade o defenzíve a o tej práci v obranom pásme a zatiaľ je to fajn, takže sme vedeli, do čoho ideme, mali sme ho nasledovaného z posledných zápasov, spolu hral veľmi dobre, takže sme radi, že tú formu spolu si priniesol aj sem.
8: Naznačili ste zdravotnú indispozíciu Samuela Hlavaja, bude v poriadku na ďalšie zápasy pripravený?
7: My dúfame, že áno, je to zo dňa na deň, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho sa zariadíme.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
9: Neudaná R1 aj uzavera v Bratislave. Pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici R1 tesne pred žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Ondrejovciach na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevratené na streche. Rátajte tam s obmedzeniami. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jeden jazdný pruh. Zosunutá krajnica. Úsekom prechádzate striedavo. A pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na rýchlosť pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Želáme príjemné nedeľné popoludnie z Rádia Slovensko. Dnešný host je dôkaz, že nielen ženy majú talent na multitasking, je to totiž tanečný herec, komik, improvizátor, palacinkár a hlavne človek, ktorý dokáže rozosmiať aj vtedy, keď nič neplánuje. Richard Genzer.
2: Dobrý odpoledne. Ja vám jenom řeknu, že když neumíte nic, musíte dělat hodně věcí.
0: Takže nie je to multitasking.
2: Ale musíte se ve všem najít aspoň kousek.
0: A dokážete robiť viac vecí naraz?
2: To jako dokážu, já myslím, že mám ženský mozek, protože doma i luxuju, takže si myslím, že to, že se říká o ženách, že umějí víc věcí, jako dělat, že chlapi to neumějí, že ženský můžou dělat celé věci najednou a já myslím, že to dokážu taky.
0: No, lebo hovorí sa, že muži sú z Marsu, ženy z Venuše, takže je vo vás aj kúsok Venuše.
2: Myslím, že určite, pretože ja už jdu i do podoby, ja už vypadám ako svoje matka, takže si myslím, že mám to tak. No.
0: A rozumiete ženskej duši? Myslíte
2: ja
0: si teda?
2: Ja milujem ženy.
0: To je jedna vec.
2: A mám rád ženy, tá doba je dneska iná, že jí otevřete dveře a ona vám vynadá, že si to otevře sama, takže ten svět je trošku jiný. Já jsem vychovaný takhle postaru, ale takhle je to těžký někdy s váma, ale myslím, že vám rozumím.
0: Ale ono to platí i naopak.
2: No jasně, no samozřejmě.
0: Samozřejmě, aj s vámi je to někdy těžké, no, jasně, a těž nemáme pocit, že vám rozumíme.
2: Já jsem si říkal, že v příštím životě třeba, že bych chtěl zkusit, jestli to jako vůbec jde, nebo já tomu jako nevěřím moc, ale někdy jsem se takhle se zamyslím, že bych v příštím životě chtěl být žena a pak jsem si uvědomil, že bych jako ženská měla smůlu, že bych asi chodil se mnou. Tak jsem si říkal, že to asi nebude úplně dobrý.
0: Teraz vás ľudia samozrejme sledujú ako porodcu v tanečnej súťaži. Vy ste taký, myslím si o vás, v živote veľmi priamy, ale dokážete byť ako porodca zhovievavý?
2: Myslím, že určite. Ja som tam, mne Pepe říkal, režisér, že mne říkal, ty seš tady takový hodnej strejda z Čech. Protože já tam jsem v té porotě, já to vždycky hodnotím, já to, i v Čechách, já to hodnotím ne jako to tancování, protože to je těžké, ale hodnotím to jako celý zážitek. V podstatě jako divadelní představení celý to mám. A hodnotím to takhle celý, protože nás dokonalých v tancování je málo. Ne, a takže nejsem jako přísnej, něco mě samozřejmě jako trkne, něco mě tam mrzí, že třeba někdo nejde jako kousek dál a mohl by, ale myslím si, že jsem jako schovývavý.
0: Tak vy jste samozřejmě boli tanečníkom, výborným tanečníkom.
2: Já mám taneční konzervatoř a je to zvláštní a pak ta cesta jako vedla jinam, ale mám tanečný konzervatoř.
0: No, a predtým ste ale boli futbalistom. Ja a to som... je obrovský šok prosto z tých futbalistických trenírok do tých tanečných legín.
2: Ja to říkám...
0: Museli kamaráti komentovať.
2: Ja to říkám, že ja som sa v 9. třídě měl rozhodnout, jestli budu futbalista, protože táta byl fotbalový trenér. A mě ten fotbal celkem šel, u toho jsem tancoval. A pak jsem se musel rozhodnout vlastně, co budu dělat. A pak mi přišlo lepší to sprchovat se s holkama než s fotbalistama. Tak jsem si vybral tancování, ne, že by to bylo takhle, ale vybral jsem si tancování. Mě to bavilo odmala, jak fotbal, tak tancování. Je to zvláštní, že člověk, který jako není úplně jako hubený a takhle vysoký, že tanečníci bývají malí, že já takováhle jako lodyha, v podstatě jsem si vybral tancování, ale bavilo mě to. Musím, že mě to naplňovalo.
0: Musím aj ocenit, že jste přišli pěkně na čas, dokonce s 15-minutovým předstihem na náš rozhovor, co jsem ocenila, lebo jsem vás na to netypovala.
2: Já chodím dřív a snažím se všude včas, protože moje žena bývá, ta chodila všude pozdě. Takže já jsem nikdy v kině neviděl titulky, v divadle jsem neviděl úvod. Pamatuju si, když jsme šli do divadla, tak všichni tam stávali, herci už hráli a takový. Takže já chodím všude jako včas a chodím dřív, až je to někdy nepříjemný. A kolikrát já přijedu a čekám v autě, až bude ta hodina, kdy tam mám vejít. Ale vám jsem si dovolil zavolat dřív.
0: No jasně. Až hodinu dopředu?
2: Třeba hodinu dopředu, no. Protože nechci přijít pozdě, já to nemám rád.
0: A to je pěkné, lebo to jsem počula od Jana Krausa, keď to několikrát vo svojej show hovoril, že on takto přijde dopredu a potom radšej čaká.
2: Já tam počkám v autě a to vám jsem si dovolil zavolat dřív, protože jsem věděl, že už budete v práci.
0: Ano, ano.
2: Ale já radši chodím dřív, no. Já to úplně nenávidím, jako pozdní příchody.
0: Vy jste jeden z lidí, kterým nejvíc sedí improvizácia. V partičke často vznikají také ty momenty, které by scenárista nevymyslel ani keby chcel, ani za týždeň. Aj keď rozosmievate publikum. A mám taký pocit, že vás asi vedia viac rozhodiť vaši kolegovia na scéne.
2: No, tak my si nic nedarujeme.
0: Nie vás, všetky.
2: No jasne, protože tam je to boj. Tam není boj o tom, kdo je lepší, ale boj o tom dostat toho druhého do úzkých. No jasne, no, samozřejmě. A my jsme se naučili to, že poslouchat toho druhého. A to je, myslím, důležitý v té improvizaci, anebo vůbec, jako i v životě. Ale tam je to, že když on se vás zeptá, kolik je hodin, a vy mu řeknete 3/4 na 60 třeba, tak uděláte jako nějaký vtip, ale on se ptá proto, protože něco má připravený, takže mu musíte odpovědět normálně, protože je řada na něm. A tady to jsme se jako naučili a to si myslím, že je strašně důležité.
0: A to já mám aj v soukromí také, že no, keď nakupujem a někdo se ma spýta, kolik je hodin, tak povím 3,50 €. To se mi stalo.
2: No, jasně.
0: To my ženy jsme také v obchodu zabudnuté.
2: A je to i v životě, prostě poslouchat a i když tam to vlastně nemám co říct, tak si to vyslechnout.
10: Rádio Slovensko, Tanila Show, Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Naším hosťom je dnes Richard Genzer a vraj ste boli už ako dieťa živel. Dokonca ja som sa dočítala, teraz neviem, či to je pravda, chcem si to overiť, že susedka vám dávala peniaze za každé sprosté slovo.
2: Áno, to bolo skvělý. To bolo skvělý. To byly moje první vydělané peníze jako humorem a sprostým slovem. To byla sousedka, já jsem bydlel v Krčiaku a čtvrť v Praze a ona si to zapisovala do bloku a nesměl jsem se opakovat. A dával mi 50 halířů tenkrát. Za 50 halířů tenkrát byla zmazlina. A potom jako mě i naučila nějaký, ale ona měla opravdu takový notýsek a tam si psala, že jsem řekl tohle, nesměl jsem se opakovat. No a kolikrát jsem taky, že jsem byl malý, tak jsem kolikrát jako za den nevydělal ani 50 halířů, tak jsem se musel, takže jsem chytal zprostý slova. A ona byla výborná, já vím, jak se jmenovala, Kadeřábková se jmenovala a byla to taková zvláštní figurka, brala mě na zmrzlinu a byla taková jako sousedka. No,
1: a mala smysl pre humor, ale proč smysl, podporovala právě tuto?
2: Nevím, asi to viděla a říká, ale ty se těma sprostýma slovama jednou budeš vydělávat.
1: A stalo se.
2: A to bylo to dětství, bylo vůbec takový zvláštní. Já jsem byl zlobivý dítě, dneska nejsou zlobivý děti, dneska mají ADHD. Dneska nesmíte mu dát na prdel, protože má ADHD. Já byl prostě jenom zlobivej, takže já máma mě řezala furt. Což si myslím, že není špatný, protože člověk si pamatuje, když dostane přes prdel, než když mu psycholog vysvětluje, že to nemá dělat. Ale to je můj názor, jenom dneska svět je jiný. Takže já jsem ADHD a hrál jsem na kytaru, na kterou jsem neuměl a vždycky jsem si, bo jsem šel na ulici, hrál jsem na kytaru, vždycky jsem si za to říkal lahvový pivo. A nosil jsem to dědovi. Mýmu dědovi jsem to nosil.
1: Já, že v kolkých rokoch?
2: No, to by bylo třeba šest let. A stál jsem a žebral jsem vlastně o pivo u samošky a nosil jsem to dědovi.
1: To jsou krásné prvé brigády.
2: První brigády.
1: A boli aj ďalšie, také tie nálezné potom už?
2: Potom ja som zažil brigády, ja som chodil na brigády, protože když jsem chtěl třeba kalhoty, nebo když jsem chtěl džíny, tenkrát nebyly dostupný, byly jenom v Tuzexu, tak jsem musel na brigádu, takže já dělal v restauracích. V restauracích u druhého otce a nebo jsem dělal na atletickém stadionu a nosil jsem, jak se vrhá koulema, tak jsem nosil ty koule zpátky na start. Takže jsem měl takovýhle brigády. Pamatuju si, v té hospodě mě to bavilo. Já jsem roznášel pivo a povídal si tam s lidma a bylo to jako zvláštní. Byl jsem nezletilý, to jsem ucucával pěnu, a takže to bylo fajn.
1: Tak je jasné, že vy se nebojíte žádné práce. Aj počas covidu vy jste se

0: na tie palacinky, to bolo také celkom známe a populárne. Vy ste najznámejší predavač palaciniek. Čo by predavač? Varič, alebo teda pekár.
1: Áno, ono to bolo zvláštne, že bol covid a nebyla práce 2 roky. Ja som si myslel, že to bude chvilku a ono to bolo 2 roky a peníze docházeli a človek musel niečo dělat, pretože jak by se doma zbláznil pod dekou a jenom zapíl antidepresiva. To byl můj syn, protože my jsme šli a mu říkám, já mám kamaráda, co měl hotel tam a byla tam pláž a já říkám, co by si takhle dál, jako jsem sondoval, co by si dal takhle na pláži u rybníka, u jezera a on říká, smažený se, říkám, to dělá každý, on říká palačinky, já říkám, dobře. A volám kamarádovi, který má palačinkárnu a říkám, ale dej mi recept. Říkám, to ti nedám, ty jsi se zbláznil. Tak jsem musel na YouTube a našel jsem si recept. Koupil jsem si takový ty 2 plotínky a zkoušel jsem to na balkoně. Nedařilo se asi 2 dny, tak jsem si udělal svůj vlastní recept a pak se to prodávalo a šlo to a byla to vlastně i pro ty lidi. To bylo, tak tady ten jako pan z televize nám tady prodává palačinky, takže to bylo takový zvláštní. A bylo to, musím říct, že jsem se je naučil a bylo to fajn. Akorát tam byla Nutella, tam bylo tolik Nutelly, že by to zabilo diabetika. takže to bylo fajn a bylo to nějaký, myslím, zpestření, ale byl to i přivýdělek, který jsme samozřejmě neměli.
0: Dá se z toho vyžít?
1: Jeden člověk by z toho určitě vyžil. Mm-hmm. Myslím, že jeden člověk by z toho určitě vyžil, že se to dá.
0: Mě tato vaša kariéra zaujímá, lebo já jsem 2x vyhrala soutěž vo varení, ale pečení, nevím, či se varí, alebo peču palacinky. Ano, na takom gastrofestivale.
1: Fakt, jo.
0: 2x,
1: tak to si pozor, to mi musíte dát
0: dával
1: jahody a nutelu a šlehačka.
0: Ja som aj naslano robila, zelené také,
1: no
0: s pažítkou.
1: No to je těžký, ale to som chtěl taky dělat, ale to musíte tam mít ten špenát teplej a tohle. Já dělal jenom sladký.
0: Dobre, tak já vás sladký. To naučím.
1: Já znám, myslím, že znám všechny včely a vosy ve České republice, jak kolem mě lítali.
0: Aha, tak to je druhá stránka palacinkára. Vůbec v kuchyni jsou muži sexy. Ještě se tomu někdy venujete, alebo varíte někdy?
1: Já vás jim rád a máma mi říkala, hele, poslouchej, jsi ošklivý v obličeji, tak buď hodně na ženský a nauč se vařit. Tak jsem to mámě splnil. A vařím českou kuchyni. Neumím italskou, neumím tu čínskou, to neumím, ale umím svíčkovou, rajskou, segedín a tyhle ty věci. A když nějaká přítelkyně nebo to, tak jsem vařil. A bavilo mě to, a když jsem ještě byl ženatej a děti to, tak jsem jako vařil často jedno. A chutnalo jim to a nechtěla by vařila máma. což doufám, že se teď nedozví tady přes rádio.
2: Rádio Slovensko, Daniela Show, Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko, Rádio Show Petri Bernasovskej.
1: Želáme krásnu nedeľu dnes aj s naším hosťom Richardom Kencerom. Iných viete naladiť do úsmevu? Sám seba viete? Alebo je to ťažšie?
2: To je stejný ako s dárkama. Já neumím moc přijímat dárky, radšej dávám a takhle to je to samý s tímhletím usměvem, ale pobavím se a někdy se směju i svým vlastním vtipům a to bylo teďkon, já jsem potkal teďkon Slováky v Praze, který sledují Let's Dance a paní říkala, já jsem z Martina a já jsem říkal, já jsem z Věry. A říkala jsem mi, že měl asi těžký porod, když jí rodil otec, ale to nevím, jestli je pro vás přenosný, ale tady jsem se zasmál a strašně rád se směju svým vtipům, což je divný a vymýšlím takový zvláštní věty, mám strašně rád, jako, že třeba když nemáš cestu, nemůžeš ztratit cíl, takže to je skvělý a tím se řídím a tady ty věci a jako, někdy se pobavím sám sebou, jestli jsem veselý, no asi jsem a to už je, jak jste se ptal, tím, že mě někdo neurazí, tak asi veselý jsem,
1: ano,
2: že,
1: je mi to jedno
2: a říkej si, co chceš.
1: Udržovat si tu hladinku optimismu.
2: Hladinka optimismu, to bylo hezky řečený. Hladinka optimismu je důležitá, ano, ano.
1: Vy veríte horoskopom?
2: Já si je čtu a moc jim nevěřím. Ale já si je čtu vždycky o den později, jestli to je pravda.
1: No a vychází?
2: Někdy to vyjde.
1: 50 na 50,
2: ne? To je jasný. To je jako když jdete někam k nějaký věštěn, řeknete, tak vám řekne, vy máte nějaký zdravotní problémy, ne? Já říkám, jasně, mi 60 v době je neměl, že jo? Vždycky si je čtu jak den potom, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem takový člověk, že nechci vědět, co mě čeká, co bude. Protože buď bych se z toho zhroutil, anebo bych měl klamný očekávání, takže já radši jsem, když nevím, co se bude dít.
1: Ano, najradšej mám také ty horoskopy. No, keď se budete snažit, tak zarobíte.
2: Ano, ano, ano, ano, jasně, jasně.
1: A keď nie, a keď poľavíte, tak nepríde úspech.
2: Tak nebude a přijde mi to zvláštní, já tomu moc nevěřím.
1: No, napriek tomu, vy jste v znamení strelec, tak jsem se pozerala, že čo
2: poslední
1: hovorí
2: strelec 20. prosince.
1: Áno, čo hovorí pre rok 2026 váš horoskop? Takže pred vami je rok, ktorý preverí vašu schopnosť zachovať optimizmus aj vtedy, keď sa okolnosti nevyvíjajú podľa predstav. Je to reálne? Ste optimista aj v zlých časoch?
2: Teď vám říkám, že nechci vedieť, co mne čeká, vy mi to řeknete. Ne,
1: ja to nebolo také konkrétne.
2: Ja vím, že ne, ale optimizmus mám asi a když sa nieco, a nemôže sa všetko dařiť v živote. A teď co, když sa mi nepovede, ako tady v tom živote umieť, tak furt mám ty palačinky, že jo?
1: No, to je
2: furt mám ty palačinky, istota. Takže furt mám zadní vrátka a pořád ještě si myslím, že ještě je řešení nějaká 90-letá bohatá vdova, která má horečku. Takže si myslím, že tam jako furt nějaký šance jsou.
1: Dobre, tak pojďme na ty vzťahy.
2: No, jasně.
1: O 90-ke to nepíšu nič, ale budu vo všeobecnosti harmonické a prinesu vám viac radosti, ako by ste čakali. To sedí? Prežívate teraz harmonické obdobie?
2: Prožívám období v soukromém životě. Milostným požívám takový období zvláštní malinko, ale chci, aby ten druhý byl šťastný, tak ustupuju. Jak se říká, vidím v tom hezké zítřky.
1: Peniaze.
2: Ježišmaria.
1: Dôležitá téma. Čo hovorí horoskop? Jedno dôležité rozhodnutie podporí vašu prosperitu, vďaka čomu sa vám podarí vytvoriť dostatočnú rezervu aj na budúce obdobia.
2: Tak pozor, tohleto slyším rád. Ne, já peníze vydělám. Pro mě je bohatství, a to já mám dlouho, že když se mi rozbije televize a můžu si koupit hned novou. Mám plno bohatých kamarádů, dohnali nějaký karmy, jsou stejně starý jak já, zdravotně, bypassy a tohle, dělali lumpárny a peníze vám přinesou nějakou volnost, ale jak je jich moc, tak potom vás, myslím, otravujou. Pak chcete být politik a chcete hejbat s věcma a tohle a myslím si, že vám to vleze na palici.
1: A hlavně peniazy nikdy nie je dosť. Čiže nikdy aj ty, čo majú málo, viac, najviac, tak stále majú ten istý
2: pocit. A mám hodně bohatých kamarádů a říkám, ale už se na to jako vypěr, zastavte tohle a oni chtějí furt víc věcí. Já říkám, ale nebudeš bydlet ve třech bytech najednou, ve třech barákách najednou, nesníš pět řízků, takhle to je, že to je jako fráze, ale je to tak. No. Nejsem bohatý, ale mám se dobře.
1: A aký ste vo finančnej sfére? Ste obozretní, máte finančný plán?
2: Ne, vôbec ne. Ja si vždycky myslím, že som bohatý do tej doby, než musím zaplatiť DPH.
1: Čiže žiadna finančná gramotnosť?
2: Ne, vôbec ne. V tomhle tomu som neandertálec. To som opravdu...
1: Na to máme ľudí.
2: No jasne, a to som opravdu ešte vedle mne biehaj mamuti, co sa týká mojí, finanční nejaký zralosti.
1: No tak ale vidíte, predsa len ten horoskop ako tak vychádza. Človek, keď veľmi chce,
2: ten horoskop je skvelý.
1: Tak vychádza.
2: Ja, když veľmi chce, tak sa sedí.
1: Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu aj u nás v Rádiu Slovensko. Bol to Richard Genzer. Nech sa vám darí aj naďalej. Nech je smiech ľudí vašim ocenením a darom. A nech nájdete účinné záplaty na všetky diery vo vašom živote.
2: Ja vám moc ďakujem za psaní, ďakujem za pozvání a bolo to moc príjemný, hezký deň.
1: A tento rozhovor nájdete aj v rozšírenej verzii na podcaste Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: dom.
1: Túžili ste ako malí po autodráhe? Na okraji Prahy vznikla digitálna pretekárska viacstopová autodráha, na ktorej môžu autíčka, okrem iného, meniť svoju stopu. Táto atrakcia neslúži len deťom, obľúbená je aj u dospelých. Tento okruh sa volá Etnadrom a špeciálnym efektom pri pretekoch je výbuch sopky Etna. Všetko zaznamenal vo zvuku redaktor Martin Karlík.
2: V rohu autodráhy je teploměr, není tu jen tak pro legraci. Na teplotě vzduchu totiž záleží přilnavost koleček. Ty opravdu reagují na teplotu. Defekt jim ale nehrozí. Tedy ne ten reálný, upozorňuje Petr Prokopec.
3: Dá se to vlastně opravdu jakoby nasimulovat, včetně vlastně třeba dotankovávání vlastně palivový nádrže, kdy ten systém to zas umí udělat opravdu tak realisticky, že v podstatě zajedete do boxu, tam vám začnou dotankovávat nádrž, přičemž tím, že natankujete plnou, tak vlastně ten systém do toho autíčka pustí míň elektriky, aby to vypadalo, že je vlastně zatížený tím palivem. A postupně, jak vlastně jezdíte, vyjíždíte vlastně jakoby to palivo, tak to auto se odlehčuje, tím pádem se zrychluje.
4: Může se tedy stát, že mi dojde benzín?
3: Může se vám stát, že vám dojde benzín, zas i na tohleto ten systém pamatuje. A jsou tam vlastně dvě možnosti. Možnost číslo jedna, v podstatě definitivní konec, to znamená, dojde vám palivo, autíčko se zastaví, my ho sundáme z trati, aby ho nikdo jiný nerozflákal a závod pokračuje dál. Nebo tam jde nastavit to, že vlastně ten systém vám uměle sníží vlastně jakoby rychlost, takže vy vlastně dojedete pomalým tempem do boxu, tam dotankujete a můžete zkoušet dohnat tu ztrátu.
4: Když se stane takováhle nějaká věc, vyjíždí safety car?
3: Nevyjíždí safety car. Zvažovali jsme, že bychom něco takového udělali, ale bylo by to spíš vlastně jakoby na škodu.
2: Jedno kolo trvá pouze 11 sekund, než by safety car vyjel, už by stejně bylo pozdě. Autodráha Etnadrom má navíc ještě jednu zajímavost. Na několika místech jsou totiž jakési výhybky.
3: To jsou ty speciální předjížděcí díly, kdy si můžete vybrat vlastně, jestli si vyberete, jestli pojedete jednou stopou nebo druhou stopou. Díky tomu tam samozřejmě může jezdit v současné době 6 autíček, což je vlastně jakoby limit výrobce.
2: Dodává správce autodráhy Petr Prokopec. Pro ozvláštnění dalších závodů je možné stlumit osvětlení a užít si noční závody, či po výbuchu umělé sopky jet v mlze. Rádio.